Glasbeno popútovanie od Celine do Celine. Samou glasbené butiku Koruškega rádia.